dobrota ni sirota, dobrota je vrednota, če jo premoreš si bogat. Vsaj že majhen srček zlat.